Háček. Hned vám to ukážu. Umírají si si vysoké horeče, okrasi několikráte, že zboží loukov, herba Gregor, cukom en sol, po česku se horeče,

0: chtěl jste nevěstku?
1: A jak se opravdu jmenovala Elian?
0: Elian McGregor, vždyť to máte v těch dopisech.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E-M, nic, nic.
0: To samozřejmě znamená Elian McGregor.
1: To už se znamená třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo ty si
0: vylíkne. Ale to Elian McGregor.
1: Ale spíš. Elina Machnopoulos, Reky Nesgrety.
0: Vy
1: jste to věděla?
0: Učerno, jak to víte?
1: Není prostě. Závěti je všem, co jaké si v Berlína mluví. Narozeny blokově 20. listopadu 18. A v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Machnopoulos, tvorus, nemančelský otec, vynechán, mater, Elina Machnopoulos.

0: te se Eugenia jede me. Do Španělska.
1: Vlastně.
0: Moje žena nic neví, že si já k ní nevrátím. Vidíte, co si nesu. Matildy Nišperky, máte rozumět, Matilda je moje žena, je stará.
1: Ještě star.
0: Ale vy jste nezestárla, víte, že blázni mají dlouhý věk. O, já budu dlouho živ. A dokud člověka chci milovat, užije lásky.